0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro. Před nájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna! Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený.
2: Jo, takhle vy jste to myslel. No. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou no. je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stol nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. Ale za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane Junec, mistře. Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili andělíčkovi prdýlku. Nespravil byste to?
2: Pani, já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
1: Ale to vám to udělal? Spravit andělíčkovi prdýlku, no tak.
2: Pani, já jsem udělal slabikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Rock Rádio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Štěpánku, pořád mi nějakou básničku.
3: Ale básnička je dlouhá a ty jsi tam 15 minut. Tobě stačí heslo.
2: Heslo. To je ono.
3: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
2: Svenluko na věky, zalezem do deky.
1: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdyby co s tou kurvou dělal?
2: Jak dělal? Co dělal? Ona dělala? Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil. Nastoupil nebo vystoupil? Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. My před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil, dovolil?
1: Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

už je to tak. To když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle a posle

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. No, I'm

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Max útočí na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska zpočátku bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. V západní polovině Čech ojediněle jinde místy bouřky a to silné. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti a nejvyšší teploty až 25 stupňů. A co se týče zítřka, tak v jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině území čekejte většinou oblačno a ojediněle přeháňky, zejména na horách nejvyšší teploty 22 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej.
1: Krásný ráno, rokeři, odbyla nám 7. hodina a začíná nám nedělní rokový víkend společně se mnou Kájou Klímovou. Naše společná polovina bude plná slušný rokový muziky, samozřejmě taky už klasický historický okýnko a pár keců okolo, však mě znáte. No takhle, rozhodně je na co se těšit, tak si běžte udělat káves a něco k snědku a já už teď odstartuju nedělní ráno a to společně třeba s Iron Maiden, Stone Sour nebo Tři sestry a jejich ztráta imunity právě teď na Rock Radio.
0: Rock Radio.

0: Tak to byly Manic Street Preachers a Your Love Alone Is Not Enough. V překladu, tvoje láska samotná není dost. To takhle jakoby v nedělním ráno chcete prostě slyšet. Ale co určitě taky chcete slyšet, je nějaká ta zajímavost. Takhle. Víme, že v roce 1991 vyšlo spoustu ikonických alb, že jo? Ale věděli jste, že právě ty nejikoničtější alba této doby vyšly v rozmezí 44 dní? Je řeč o Metallica a jejich Black albumu, Pearl Jam, Ten, Guns N' Roses, Use Your Illusion, jednička, dvojka, Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex, Magic, Soundgarden, Bad Motorfinger a Nirvana z jejich Nevermind. Takhle, normálně jsem se u toho zapotila, jo, protože to není možný, že prostě takhle spoustu ikonických alb vyšlo v rozmezí 44 dní. Tak schválně, který z těchto alb máte nejvíc oblibě, to mi můžete napsat, páč jsem zvědavá na vaše odpovědi. Ale takhle, jo, já už vím, že vy jste zvědaví na další muziku, takže k vám už teď poletí třeba Disturbed, Green Day, Blackstone Cherry nebo Olympic a jejich jednou z roku 1994.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 30%.
2: Happysport.cz.

poctivej českej festiák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Právě nám dojíždí Škorpíci a jejich We Build This House na Rock Rádiu. A my se teďka od Škorpíku trošku na chvíli přesuneme do Kanady. A vy už asi víte, kam mířím, protože mě znáte. Slyším kanadskou hymnu a vidím medvědy. Nickelback nám přinesl nový single a taky nám doručí nový album. Nová písnička nese název Riddle the Cage a takhle, doporučuji si to pustit. Je to fakt dobrá pecka a to neříkám kvůli tomu, že pomalu a jistě zakládám odbory proti hejtrům Nickelbacku, ale že to je fakt dobrá pecka. A co se týče alba, tak album se jmenuje Everything Under the Sun a budeme moct si ho poslechnout 30. října. Takže vy už víte, že teďka je čas na to si tuhletu událost zapsat do kalendáře. Jakmile totiž vyšlo na povrch, že přichází nový album Nickelbacku, tak jsem to samozřejmě poslala všem svým kamarádům. A dostala jsem takovou zajímavou odpověď. A Kájo, nevíš náhodou něco o Guns N' Roses a novým albumu? A mně došlo, že všichni vydávají nový alba a Axl se Spolem zase nic. A nebojte se nic, jednou se dočkáme. Tak si pojďme dát další muziku do konce hodiny. Čeká nás Advance, AC/DC nás odpalí se svým TNT, Foo Fighters nebo UDG a jejich Kurtizána.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska zpočátku bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. V západní polovině Čech ojediněle, jinde místy i bouřky, a to silné. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty dneska 25 stupňů. A co se týče zítřka, tak v jižní polovině území bude většinou polojasno. V severní polovině území čekejte většinou oblačno a ojediněle i přeháňky, zejména na horách. Nejvyšší teploty zítra 22 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný nedělní ráno, rockeři. Za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová a doufám, že jste do dnešního dne vkročili tou správnou nohou. Pokud jste v práci, tak pevný nervy to dáte. A pokud jste někde na chatě, tak vůbec, ale vůbec vám to nezávidím, že jo? Taky mi přišla zpráva, že je důležitý hájit zájmy milovníků Nickelbacku, že se podepisuje a jdeme zakládat odbory. Takhle. Vy jste úplně skvělí a jde prostě poznat, že jste naši, a to každým coulem. Prosím vás, ať už jste kdekoliv nebo děláte cokoliv, tak zbystřete své smysly, protože právě tahle hoďka přináší písničku podle vašeho gusta. Takže berte své telefonní zařízení do ruky a koukejte psát na Messengeru Rock Radia, co byste si chtěli nechat zahrát. A já vám k tomu dumání pustím třeba Five Finger Death Punch, Def Leppard nebo Harley, Smutku dávám s Bohem z roku 2020.
0: Rock Radio.

0: Právě nám dohrává Ugly Kid Joe a napsal mi Jirka. Zdarec rokový nadšenci, můžete prosím zahrát Od alkoholu spalovač chlastu? Bylo by to pro naši partu do práce, Ráďu, Čendu, Ivanku a pro Mimčo. Třeba se nám bude pracovat lépe, díky moc. Takže já vás chci všechny moc pozdravit. A samozřejmě alkohol vám zahraje, ale nebude tady sám. Čeká nás třeba Boston, Powerwolf, Daniel Landa a jeho Anička Malinová, ale za chvíli už alkohol a jejich spalovač chlastu z roku 2018.
1: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Pohlédl do dálky a zvolal: Ottawa! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinnetou! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším,

Stella. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a zas to pro sebe.

času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být poučení.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Fotbalové mistrovství světa vrcholí. Ve finále se dnes od 21 hodin střednou Španělsko a Argentina. Argentina si místo ve finále zajistila po výhře 2-1 nad Anglií. Zatímco Španělsko zvládlo svůj semifinálový duel a zabojuje o titul mistra světa. Anglie si alespoň spravila chuť v utkání o třetí místo, kde přestřílela Francii 6-4. Kdo zvedne dneska nad hlavu trofej, to se dozvíme už dnes.
2: Nový Jeep Compass. Připraven na každou cestu. Moderní SUV s pětiletou zárukou. Vyzkoušejte ho na testovací jízdě u prodejců Jeep.
1: Do konce hodiny nás čeká Metallica, která nám vzkazuje, že občas je dobrý nebýt OK, potom Blur, Medved 009 z jejich nadějí, nebo Linkin Park in the End.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: firmanazážitky.cz.

0: A je to tady. Další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. a 15. srpna v Jihlavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnout, Trautenberg, Rakain, Krejzu na další. Set pro jina GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska zpočátku bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. V západní polovině Čech i ojediněle. Jinde místy bouřky, a to silné. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty dneska 25 stupňů a co se týče zítřka, tak v jižní polovině území bude většinou polojasno. V severní polovině území čekejte většinou oblačno a ojediněle i nějaké ty přeháňky, zejména na horách. Nejvyšší teploty zítra 22 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Zdarec rockeři, devátá odbyla a s ní i další hodina našeho rockového víkendu. Po jedný mě vystřídá Áďa, ale do té doby tady pro vás mám ještě pár keců, ale hlavně spoustu rockové muziky. V dnešní hodince se dozvíte, kdo dneska slaví narozeniny. A abych vám dala takovou malou nápovědu, tak je to jedna z největších legend kytaristů v celé historii. A teda to háro taky stojí za zmínku. Tak se pojďme podívat na další, ale tentokrát krále a třeba mezi českou scénu, tak Dimitri, nebo zahraniční Skillet a Cranberries, jejich Dreams z roku 1993.
0: Rock Radio.

Rock Radio, rokovej výrok. Astronomie je mnohem zábavnější, když nejste astronomové. Brian May.

0: Právě dohrál Brian May a jeho Driven by You z roku 1992 a právě Brian May je dnešním oslavencem a dnešní oslavenec patří mezi největší kytarové legendy rockové historie. Britský hudebník a kytarista skupiny Queen a také astrofyzik Brian May dneska slaví 79. narozeniny. Do hudební historie se zapsal nezaměnitelným kytarovým zvukem a jako autor řady hitů kapely Queen. Kromě hudby se dlouhodobě věnuje také astrofyzice, což smekám všechny klobouky světa. A v minulosti působil jako kancléř Liverpool John Moores University. Brian May je teda tím pádem 100% důkazem, že věda a rock and roll můžou jít spolu ruku v ruce. Takže Brianovi přejeme za Rock Radio všechno nejlepší, hodně zdraví a ať mu to hraje ještě další léta. A nám to ještě taky chvilku bude hrát, protože nás čekají třeba Vanastovky, Kiss and Dynamite nebo Bon Jovi a jejich Indies Arms z roku 1992.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Právě nám dojíždí na Rock Rádiu Toto a jejich Afrika z roku 82. A toto budete chtít slyšet, protože prosím vás, naše rádio jako každý rok slaví narozeniny. Tentokrát si dokonce může dopřát i to pivečko. Naše rádio totiž slaví své osmnáctiny. Kdybych mohla, tak tady prásknu konfety, ale myslím si, že to úplně není dobrý nápad. Z Plzně města piva se přesouváme do Zlína. Narozky spolu oslavíme 7.11. a předprodej se právě spustil ve slušný partě rockovýradio.cz. A asi se ptáte, kolik za lupen? Takže za zvýhodněnou cenu si ho můžete koupit za 590 korun, ale pozor, zvýhodnění platí jen do 31.7. A taky vám muselo určitě proběhnout do hlavě, kdo nám tam zahraje. Takhle. Jsou to tři kapely, které znáte právě z našeho vysílání. Je to ovšem tajemství, ale toto tajemství můžete zlomit díky našim indiciím v grafice k našim narozkám. Pokud nejste ještě členi naší slušné party, tak se rozhodně přidejte, stojí to za to. Co stojí ještě za to, je naše slušná muzika. Do konce hodiny si dáme třeba Kiss, Good Charlotte nebo Panoptico a jejich Sancho Panza.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovýradio.cz. Slušnej web.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
6: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
7: Dneska bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami. V západní polovině Čech ojediněle se objeví i nějaká ta bouřka. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty dneska 25 stupňů. A co se týče zítřka, tak v jižní polovině území bude většinou polojasno. V severní polovině území čekejte většinou oblačno a ojediněle přeháníky, zejména na horách. Nejvyšší teploty zítra 22 stupňů.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
7: Krásný rokový dopoledne. Za mikrofonem vás zdravím já, Kája Klímová. A tím, že odbyla 10. hodina dopolední, tak uběhla další hoďka rokovýho víkendu. A taky to znamená, že vy si teďka vezmete vaše telefony do ruky a najedete na náš messenger Rock Radio a napíšete si o písničku na přání. Ale prosím vás, jo, berte to sprintem, hurtem, všechno možný. Páč, píseň na přání se spustí cca v 10.20, takže rychle, šup, šup, a teď už však na nás čekají třeba Steel Panther a jejich Party Like Tomorrow is the End of the World, nebo Heart is Alone, nebo taky Proteus bude nás slyšet z roku 2022.
6: Rock Radio.

0: Právě nám dohrává Manowar na Rock Rádiu a napsal mi Honza. Ahoj, po 2 hodinách spánku po Mástru jsem musel jít do práce, tak bych rád slyšel od D-Rasmus Guilty, díky moc. Takhle Honzo, 2 hodiny, tak to ti přeju jenom hodně štěstí, hodně kafe a hlavně ať ti to rychle uteče. Samozřejmě takhle doufám, že si to pořádně jakoby propařil ty Mástry, jo? A samozřejmě Rasmus Guilty jde tvým směrem, ale nebudou tady sami. Čeká nás třeba Nirvana, Biffy Clyro nebo David Koller, chci za tobě spát, ale teď už Rasmus Guilty z roku 2003.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

rána do večera. W i FM nebo na radia.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz. Dear God,

0: Právě nám dojíždí Guano Apes na Rock Rádiu a dáme si historický okýnko, jak vždycky slibuju, tak tady to máte. Já vám to řeknu příběhem. Píše se prosinec 2012 a slavnostní večer Kennedy Center Honors se koná. Členové Led Zeppelin, Plant, Page a Jones sedí na balkoně vedle prezidenta Obamy a jsou oceňovány za svůj celoživotní přínos hudbě. Na pódium přichází Anne a Nancy Wilson z kapely Heart, aby zahráli Stairway to Heaven, všichni s buřinkami na hlavách. A právě ty buřinky jsou první nápovědou, jsou poctou Johnu Bonhamovi, legendárnímu bubeníkovi Led Zeppelin, který byl svou buřinkou proslulý. Zemřel v roce 1980 a právě jeho smrt znamenala konec kapely. Nikdy ho nenahradili a vlastně ani v duši nemohli. A pak je tu muž zabicí soupravou, také s buřinkou, je to Jason Bonham, Johnův syn. A teď přichází ta část, jo. Členové Led Zeppelin prý nevěděli, že bude hrát právě on. Plant, Page a Jones se to dozvěděli až ve chvíli, kdy přišel na pódium. Když tedy kamery zachytí Roberta Planta se slzami v očích uprostřed skladby, není dojatý vlastně tím provedením písně, ale dívá se na syna svého zesnulého nejlepšího přítele, který hraje jejich nejposvátnější píseň, jako by se na chvíli vrátil duch jeho otce. Ten večer nikdy nebyl jen o té písni, byl vlastně o tom člověku, který už tam nemohl být a doporučuji si to pustit, protože vás to dojme. Tímto končí moje historický okýnko a my se přesuneme dál k rockový muzice, protože nás do konce hodiny čeká Bruce Springsteen, Him, Fall Out Boy nebo Komunál pod maskou klauna z roku 2020.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: Happysport.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Rádio Počasí.
1: Dneska bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami. V západní polovině Čech ojediněle se objeví i nějaká ta bouřka. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti a dneska nejvyšší teploty až 25 stupňů. A co se týče zítřka, tak v jižní polovině území bude většinou polojasno. V severní polovině území čekejte většinou oblačno a ojediněle i přeháníky, zejména na horách. Nejvyšší teploty zítra 22 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný dopoledne, rockeři. Za chvíli se nám překlopí 11. dopolední a nás čeká spoustu slušný rockový muziky. Taky se v týhletý hodince dozvíte, kdo dneska slaví narozeniny a taky si dáme trošku toho sportu a podíváme se do Belgie. No nic, já to nebudu teďka zdržovat, protože tady máme spoustu slušný rockový muziky, jako například Aleše Brichtu v uniformě Loké, Korpiklány nebo Ozzy Osbourne, Crazy Train, takže budeme nastupovat do šíleného vlaku a já řeknu jenom z radostí, Ozzy, z radostí.

Rock Radio. Rockovej výrok. Astronomie je mnohem zábavnější, když nejste astronomové. Brian May.

0: Tak to byly Queenie a Who Wants to Live Forever. A teďka všichni zvedněme ruce, kdo měl zimomrávky, když poslouchal tu písničku, protože to je neskutečný. Nezaměnitelný Freddie, Roger a John, ale samozřejmě, že i Brian May, kterým je dnešním oslavencem a patří mezi samozřejmě největší kytarové legendy rockové historie. Britský hudebník, kytarista skupiny Queen a také, pozor dámy a pánové, astrofyzik. Brian May dneska slaví 79. narozeniny. Do hudební historie se zapsal nezaměnitelnou kytaru samozřejmě a jako autor řady hitů kapely Queen. Kromě hudby se dlouhodobě věnuje také astrofyzice, což smekám všechny klobouky světa, a v minulosti působil jako kancléř Liverpool John Muir's University. Brian May je prostě důkazem, že věda a rock and roll můžou jít spolu ruku v ruce. Takhle jo, když si to vezmete, jo, logicky, tak je to vlastně neskutečný. Fyzika, astronomie a do toho absolutní legenda kytary. Tak Brianovi přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a ať mu to hraje ještě další léta. A nám teďka zahrajou Škoři, který nám vzkazují, že stačí sobě být věrnej. Taky tady máme Red Hot Chili Peppers Californication, Avenged Sevenfold, So Far Away, nebo Offspring A You're Gonna Go Far, Kid z roku 2008.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandy. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Tak to byly Europe a jejich New Love in Town, další písnička z mého svatebního playlistu, ale o tomhle tom se vůbec nebudeme bavit, jo, protože tady budeme mít teďka sportu zdar, protože nejen, že nás dneska čeká finále mistráků ve fotbale, ale dneska se jede i Formule 1 a to konkrétně Vespa. My jsme se minule s Martinem Melicherem tak jako dohadovali, diskutovali a vlastně až ke konci jsme se shodli, že právě tahle trať patří mezi naše nejoblíbenější. Včera byla kvalda, kde vyhrál mladík Antonelli, který mu je teprve 19 let. Hele jo, takhle, mě 19 taky. A ta představa toho, že on jezdí ve 350 km za hodinu a já jsem dneska stala a praskly mi v obě dvě kolena, tak se docela stydím. Nicméně za ním jede holandský lev Max Verstappen a ovšem díky Norrisově penalizaci nás bude čekat sandwich Mercedesu, protože na třetím místě se umístil George Russell. A pak následují dvě Ferrari, takže dnešek bude pořádný kino. Schválně mi můžete napsat, jakýmu týmu nebo jestli fandíte a já vám do konce hodiny ještě dám Giant, Tři sestry, UDO nebo Faith No More a jejich epic z roku 89.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Kontejnery Siegl, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. V západní polovině Čech ojediněle se objeví i nějaká ta bouřka. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty dneska 25 stupňů. A co se týče zítřka, tak v jižní polovině území bude většinou polojasno. V severní polovině území čekejte většinou oblačnost a ojediněle i nějakou tu přeháňku, zejména na horách. Nejvyšší teploty zítra 22 stupňů. Zdarec rokeři, za chvíli nám odbije 12. hodina a to znamená hned několik věcí. Je to naše poslední hodinka rokovýho víkendu se mnou, ale nebojte se, za mě to vezme Áďa, která je na vás ready. Taky pro vás bude mít nějaké ty zajímavosti, spoustu slušného roku a od 6 do 7 rok na přání, což znamená hodinka podle vašeho gusta. Za druhými přestála zpráva, Kájo, jako dneska žádná Metallica a já vás samozřejmě nemůžu zklamat, takže se zmíním, že James Hetfield byl na koncertu ABBY, jak mají takovou tu avatarovou show. Takže Metalliku máme splněnou, ale co nemáme splněno, je poslední píseň na přání se mnou. Takže odložte věci v kuchyni, po případě své příbory a pojďte si napsat, jakou písničku byste si chtěli nechat zahrát. Takhle při nedělním obědu. Jsem zvědavá na váš apetit. Teď už však na nás čeká třeba Theory of Dead Men a jich All or Nothing nebo Whitesnake, Is This Love. Je to láska? Takhle pokud to cítíte v srdci, tak je to láska. Ale teď už Rammsteini a jejich Du Hast z roku 98.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací prý.

Právě nám dojíždí Vohnouti a jejich svaz českých bohémů. A napsal mi Péťa, ahoj Kájo, když už si nakousla tu Metaliku, tak nám je hoď k nám do práce pro mě a kluky. Nějakou starší díky. Já tě, Péťo, zdravím, zdravím i kluky. A samozřejmě Metalika bude, vybrala jsem písničku Hero of the Day. A samozřejmě tady nebude sama, protože budou doprovázení Gabčou Gunčíkovou, Simple Plan

0: a jich Wake Me Up, nebo Iron Maiden Wasted Years, ale teďka už Metallica Hero of the Day, pecka z roku 96.
1: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
3: A je to tady. Další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. a 15. srpna v Jihlavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnout, Trautenberg, Arakain, Krejzu na další. Předprodej na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock.

0: Tak to byly Hammerfall, právě teď dohráli na Rock Rádiu. A já se s vámi, milí rockeři, loučím. Áďa už je tady ve studiu a převezme to za mě. Takže já se s vámi loučím, bylo mi ctí. A teďka ještě do konce hodiny vám zahraje třeba Iggy Pop, Creed, Crayson, Hollywood Undead a jejich Lion nebo U2 One. Mějte se krásně, rockeři, a čau.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

0: počasí.
1: Pojďme se podívat na to, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra bude v jižní polovině území většinou polojasno. V severní polovině území bude oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost a srážky ubývat, no a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy kolem 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 16 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný rockový víkend vám přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Do jedné hodiny vás dneska provázela Kája, od který jsem si to tady teď přebrala. A my se společně slyšíme až do 19 hodin, kdy samozřejmě jako vždycky se dáme od 18 rok na přání, kdy si budete moct psát a volat o písně. A od 19 nás čeká rockový živák. Máme neděli 19. července, svátek slaví Čeněk a my si za pár minut dáme první song na přání. Takže jestli znáte nějakého Čeňka, můžete mu poslat píseň. Stačí se jenom napsat, ale ještě předtím posílám AC/DC, Pretty Maids, Aerosmith anebo Lucie z písní Marie.

0: Tohle byly AC/DC a tahle píseň vyšla v roce 1990 jako úvodní single na jejich 12. studiovém albu a pro kapelu znamenala, pane bože, dneska neumím mluvit, obrovský návrat na vrchol světové hitparády. No za chvilku si dáme song na přání, o který si napsal Čenda, který má dneska svátek, pracuje v garáži a pečuje o svoji lásku, tím samozřejmě myslí svýho pionýra a chtěl by k té práci zahrát Tsunami od Divokýho Billa, což mu samozřejmě posílám. A hned potom tu máme Motley Crue nebo kapelu Nightwish.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: píseň Hodinový hotel dohrála. A co je až skoro neuvěřitelný, je to, že uběhl další rok a naše skvělý rokový rádio slaví letos 18. narozeniny, takže už jsme konečně plnoletí a plnoletost si zaslouží pořádnou oslavu. Minulý rok jsme se viděli v Plzni, kde jsem byla s rokovým týmem i já, užili jsme si hromadu skvělých kapel. No ale letos svý 18. oslavíme ve Zlíně, oslavíme to spolu 7. listopadu. Už běží předprodej na slušný partě na rokovýradio.cz, kde je lupen za 590, což je zvýhodněná cena a platí pouze do 31. července, takže nabíhejte, ať to máte i se slevou a můžete si užít třeba i víc pivka. Budou tam opět 3 kapely, které jsou jako každý rok zatím překvápko, ale nebojte se, postupně je opět budeme otajňovat. Nickelback, Katapult, to jsou další kapely, které vám teď budou hrát.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Píseň Faraway dohrála a my, než se pustíme do další hodinky a další nálože rockové muziky, tak si dáme počasí.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: počasí.
1: Pojďme si říct, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra bude v jižní polovině území většinou polojasno. V severní polovině území bude oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost a srážky ubývat a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy kolem 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 16 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásnou rokovou neděli vám přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme 19. července, 14 hodin odpoledne a svátek slaví Čeněk. Vy posloucháte Rock Radio a v téhle hodince si budeme povídat o Brianu Mayovi, který dneska slaví neuvěřitelný 79. narozeniny. Řekneme si o něm spoustu zajímavostí, ale mimo to si dáme samozřejmě slušnou rockovou muziku. Queeny, Iné kafe, Paradise Lost nebo Rasmus vám posílám už teď.

Tohle byly Queeni a dneska slaví 79. narozeniny kytarista týhle skvělý rockový kapely Queen v čele s Freddie Mercurym. Brian May je neuvěřitelně fascinující osobnost a to zdaleka nejenom kvůli hudbě. Jeho ikonická kytara Red Special, na kterou hraje drtivou většinu své kariéry, je naprostý unikát. Brian si ji totiž postavil na začátku 60. let se svým otcem Haroldem. Použili k tomu dřevo ze starého krbu, který byl přes 100 let

0: Starý. Části starého motocyklu, pletací jehlice a perleťový knoflíky. Kytara má naprosto specifický zvuk, který nikdo nedokázal dokonale napodobit. No a aby z kytary Red Special dostal ten správnej, ostrej a zvonivý zvuk, Brian už dekády nepoužívá klasický plastový trsátka. Hraje starou britskou šestipencovou mincí. A protože se tyhle mince už dávno nerazej, nechal si pro svý turné vyrobit speciální vlastní kopie. Tohle je hrozně zajímavý a myslím si, že tohle je vážně unikát. A mám pocit, že Brian je fakt jediný, kdo si kytaru vyrobil sám. My přejeme Brianu všechno nejlepší. A teď si dáme Kid Rock, Znouzecnost nebo Mr. Brick.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Tohle byla píseň All Summer Long a já vám připomínám dnešní rokovej živák, který bude samozřejmě jako vždycky od 19 hodin. Dneska se můžete těšit na Anthrax z roku 1994 Live in the Island Years. No a předtím od 18 hodin pojede celou hodinku Rok na přání, takže se těším na vaše zprávy a hovory a jsem zvědavá, na co máte takhle při neděli náladu. Dneska máme takový pršavo a oblačno, takže moje nálada si žádá spíš takový pomalejší rokový fláky, ale uvidíme, jak to máte vy. Co ale uslyšíte ještě teď do začátku 15. hodiny, je třeba Krucipisk, pak píseň It Hurts, nebo už za chvíli Faster.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
3: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
2: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
3: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
4: Kontejnery Sigl, dobrý den.
5: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Hero.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rádio Počasí.
1: Pojďme se společně podívat na zítřejší počasí. Zítra bude v jižní polovině území většinou polojasno, v severní polovině území bude oblačno, přechodně až zataženo a ojedinile na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost a srážky ubývat a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 16 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pohodový víkend vám z Rock Rádia přeje Adéla Koudelková, vaše víkendová moderátorka. Letní prázdniny nám ubíhají. Dneska už máme 19. července, 15 hodin odpoledne a svátek slaví všichni Čeňkové. Zajímá mě, jaký zatím máte léto, jestli spíš pracujete nebo se válíte a máte víc volna, jestli chodíte na festivaly a jestli jste už objevili za tohle léto nějakou kapelu, kterou jste třeba doteď neznali a začali jste ji poslouchat. Napište mi to na Messenger Rock Rádia, ať můžu dát tipy dalším rockerům, ale taky mi napište o svůj song na přání, protože v téhle hodince si dáme další píseň podle vás, takže pište a ještě předtím vám posílám kysáky, Panoptiko, anebo už teď Midnight Oil a píseň Beds Are Burning.
0: Rock Rádio.

Crazy Crazy Nights je jednou z nejznámějších a nejchytlavějších skladeb od kapely Kiss. Vyšla v roce 1987 jako hlavní single z jejich 14. studiového alba Crazy Nights. Píseň skvěle vystihuje

0: pozdních 80. let. K jisté době vyměnili svůj tvrdší hardrockový zvuk za tehdy velmi populárnější glam metal, nebo taky hair metal. Skladba obsahuje výrazný klávesy a uhlazenou produkci a píseň pochází z takzvaného unmasked období kapely, kdy členové Kiss vystupovali ještě bez svého typického černobílého líčení a ve videoklipu k téhleté písni i na koncertech tak můžete vidět tehdejší sestavu kapely. Toč ke kysákům a teď už posílám Cranberry z Pavlovy, který píše, že už se těší na listopad na narosky Rock Rádia a že vezme celou partu. To je skvělá zpráva, protože letos ty osmnáctiny budou teda pořádně divoký. Cranberries, Green Day, Limp Bizkit nebo Vanostovky už teď.
1: Max útočí na regál.
2: Parča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Behind Blue Eyes je jedním z největších hitů kapely Limp Bizkit, i když se původně nejedná o jejich vlastní skladbu. Původně je totiž od kapely The Who z roku 1971 a Limp Bizkit ji předělali v roce 2003 a zařadili ji na svý album. Zatímco The Who vsadili na klasický rock s gradací do tvrdších kytar, no tak Limp Bizkit z písně udělali tichou, melancholickou baladu, postavenou na akustický kytaře a naléhavém zpěvu. My jedeme dál, mám tady Macbeth, Ghost anebo Arakainy.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: A je to tady, další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. 15. srpna v Jilavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnou, Trautenberg, Arakain, Krejzu na další. Setproj na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
5: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Rock Radio.
7: Jediný slušný rádio.
6: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
8: Pojďme se společně podívat na zítřejší počasí. Zítra bude v jižní polovině území většinou polojasno. V severní polovině území bude oblačno, přechodně až zataženo a ojedinělé na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost a srážky ubývat a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy kolem 25, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů a na Šumavě kolem 16.
6: Rock Radio. Rockovej víkend.
8: Neděle 19. července, 4 hodiny odpoledne a vás z Rock Rádia zdraví vaše víkendová moderátorka Adele. Já doufám, že jste měli a ještě pořád máte dobrý víkend a pokud musíte makat tak jako já, tak aspoň víte, že v tom nejste sami. My si v téhle hodince budeme dál povídat o Brianu Mayovi, protože dneska slaví neuvěřitelných 79 let. No a taky si řekneme pár novinek z rockovýho a metalového světa. Teď si ale dáme další nálož slušný rockový muziky. Posílám na začátek 16. hodiny kapelu Queen, Dogu, Elstorm a nebo už teď Bon Jovi.
6: Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej výrok. Astronomie je mnohem zábavnější, když nejste astronomové. Brian May.

0: Tohle byly Queeni a jak už jsme si říkali, tak dneska slaví 79. narozeniny kytarista téhle kapely Brian May. Už víme, že kytaru, na kterou hraje celý život, si vyrobil sám se svým tátou v 60. letech. Že nepoužívá klasický plastový trsátka, ale mince. Ale co ještě možná nevíte, je to, že krom hudby je to skutečný astrofyzik. Brian May měl skvěle rozjetou vědeckou kariéru ještě předtím, než Queeni uspěli. Studoval astrofyziku na Imperial College v Londýně, ale kvůli kapele studium na 30 let přerušil. Ale v roce 2007 se k němu zase vrátil, dokončil svou disertační práci o meziplanetárním prachu a získal titul PhD. Jako uznávaný astrofyzik se Brian podílel na reálných vesmírných misích a dokonce i spolupracoval s týmem NASA na misi New Horizons. No, tyhle ty pecičky si myslím, že jste někteří fakt nevěděli. A jak vidíte, tak muzikant a ještě k tomu skvělej muzikant může být dobrý i v něčem jiným. Kabáti, Masterplan nebo Rolling Stones, to jsou další kapely, které vám teď posílám.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půllitry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
4: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radio na www.rockviradio.cz.
3: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
4: Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Pták hoši. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každej den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: tohle byly Kabáti s písní Myslivecký ples a my si teď dáme takový fashion okénko a zároveň fit okénko, protože jsem se dočetla, že Lenny Kravitz cvičí ve svých kožených kalhotách, což je takový zvláštní, ale má to prej jednoduchý důvod, chce být připravený zacvičit si kdykoliv, aniž by musel řešit, co má právě na sobě. Lenny je totiž známý tím, že svůj charakteristický styl neopouští ani mimo pódium. Přišlo mi to jako takový zajímavý fakt, tak si ho můžete přebrat, jak chcete. A teď už se dáme Tři sestry, Europe a nebo Linkiny. Rock Radio.
1: V dabu i FM nebo na radia.cz.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: Happysport.cz.
5: Rock Radio. Rocková muzika.

DAB i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Pojďme se společně podívat na to, jaký počasí bude zítra. Zítra bude v jižní polovině území většinou polojasno, v severní polovině území bude oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost a strážky ubývat a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 16 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásnou a pohodovou neděli vám z Rock Rádia přeje Adele. Máme 19. července, 17 hodin a svátek slaví Čeněk. My si dáme na začátek 17. hodiny třeba Ozzyho Osborna, Offspringy nebo Aleše Brichtu, ale hned potom si dáme další song na přání. Takže pokud chcete někomu nebo sobě věnovat nějakou píseň, stačí mi jenom napsat na Messenger Rock Rádia a já vám píseň pustím. Vy ale nezapomeňte, že už za hodinku začíná Rok na přání, což znamená, že celou hodinku budu hrát jen a jen podle vás. Takže už se rozmýšlejte, na co máte náladu. A teď už slibovaný Aleš Brichta.
0: Rock Rádio.

Tohle byl Ozzy Osbourne a teď už nás čeká song na přání. Tentokrát hraju pro Aji manžela kapelu Aerosmith s písní Dream On. Aja píše, že mají dnes s manželem výročí seznámení, takže hlavně přeju, ať vám to dal klape a posílám Aerosmith a hned potom třeba kapelu Nightwish a nebo Dimitri.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
3: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
2: To je do práce, na festiák, na poradu, do porodnice.

0: Naposled.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: už za pár minut začíná náš dnešní rok na přání. Takže vy už si můžete začít psát o svoje songy a od 18. hodiny to tu společně rozjedeme. Ještě než začneme, si dáme AC/DC, Beatlesáky a Daniela Landu s jeho Valčíkem.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory/vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory/vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Pojďme se společně podívat na to, jaký počasí bude zítra. Zítra bude v jižní polovině území většinou polojasno, v severní polovině území bude oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost a srážky ubývat a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy kolem 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 16 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rok na psání.
1: Je to tady, začínáme s naším rokem na přání. Vy už jste zvyklí si psát nebo volat, ale jenom připomínám, volat ke mně do studia můžete na číslo 725 844 424 a psát si můžete na Messenger Rock Rádia. Já se těším na vaše přání a dneska rok na přání rozjíždíme s kapelou U2 pro Štěpána a kapelou Guns N' Roses pro Koudelkovi Zičína.
0: Rock Rádio.

Tohle byla kapela YouTube pro Štěpána a my jedeme dál v našem roku na přání. Teď si dáme píseň Just Tonight, o kterou si napsala Jarča z Prahy. Píše, že ji čeká náročný pracovní týden, ale že pak má dovču, takže už se moc těší. A hned po Jarči písničce si dáme kapelu Ghost a to posílám hasičům z Holešovic.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Už jsme slyšeli píseň Under Pressure od Queenu a Bowieho. Teď jsme slyšeli Neila Younga, což je pořád něco, co na Rock Radio slyšet můžete. Ale posluchač David si napsal o píseň Být stále mlád od Karla Gotta a my ji tu na Rock Radio máme. Takže netradičně posílám tuhle krásnou písničku s krásným hlasem, ale ještě předtím si dáme Motorhead.

0: na sukorady.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
8: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: firmanazážitky.cz.

Metallica nám dohrála a já už se s vámi pro dnešek loučím. Ještě vám posílám Tři sestry s písní Já jsem Aleš a od 19 hodin se můžete klasicky těšit na živák. Tentokrát kapely Anthrax z roku 1994. My se slyšíme zase příště, tak se mějte fajn, užívejte léto a mějte se fajn. Čau, rockeři!

0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio.
1: Neděle večer, posloucháte Rock Radio, je tady 19. hodina a s vámi je Kamil Dráb. Já vás zdravím a dneska 60 minut bude patřit kapele Anthrax, což je jedna z nejvýznamnějších amerických thrash metalových kapel, nebo respektive v 80. letech se tam řadila. Byla založena v roce 1981 v New Yorku a společně s kapelami Metallica, Slayer a Megadeth tvoří takzvanou velkou čtyřku thrash metalu. Kapela je známá svojí energií, kterou předává na pódiu, ale samozřejmě i ze svých alb, technickou hrou, ale hlavně smyslem pro humor, který vždycky tak nějak odlišoval od zmíněných kapel velký čtyřky. My si dneska dáme od Anthrax živák Live The Island Sears z roku 1994, což je první oficiální koncertní album kapely Anthrax, vydaný v roce 1994, ale obsahuje živý nahrávky pořízený už během roku 1991 a taky roku 1992. Na albu ještě zpívá původní frontman Joey Belladonna, přestože v době vydání už v kapele nebyl a byl nahrazen Johnem Bushem. Album vzniklo především kvůli smluvním závazkům vůči vydavatelům Islands Records. Takže to nebudeme zdržovat a pojďme se podívat zpátky do historie s kapelou Anthrax. Já doufám, že si dnešní koncertní záznam užijete, protože hlas Joeyho Belladonny už je opět součástí sestavy Anthrax. A to poměrně dlouho, už nějakých 15 let. Takže nechci říct, že se kruh uzavřel nebo obepsal, ale v té podobě, tak jak to uslyšíte dnes, můžete slyšet Anthrax naživo, což jste měli možnost právě před pár dny na Metal Festu v Plzni. Tak jdeme na to, tady jsou Anthrax na Rock Rádiu, pěkně živě.

Rock Radio. Rockovej živák.

0: Rock Radio. Rockovej živák.
1: I see a lot of people.

Rock Rádio. Rockovej živák.

0: umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr.cz.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
0: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

a kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflí.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci není fakt med. Makáme na tom už přes 20 let. Není to zpívání a není to rap, ale lidi chtějí.

Dexter's Bridge.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Tím by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježiš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No?
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku!
1: To je hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

She's such a little.

something. Kiss that dyke, I know you want the whole.